0: kde splatáme se jak kořeně.
1: Potem sen nás vypyhá v přestvořách.

pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál.